0: bisschen knaschestje. Tutta informatia je, wes wojschke nalež nosči. Sapski rozvost uns medale vusevač analognes antennu na UKW 100,4. Na tem sopotekim stvo ničo ne zmeni. Od prinjo septembra pak so tolšto daljših MDR-skih programov UKW-frekvencach vodšaltuja, tak napšikvat MDR Kultur, MDR Jump a tež MDR Regionaltorika tež za nemske program z budeského studia tole tak bude. Tute programe môžete potom z 1. septembra jenoš ešte digitálne svišeť najlepšie přes DAB. Kajš prajne! Sapský rozvoz vúsva dále na UKW-frekvence 100,4, gajš z četovod na zvučení, potekim na tem so ničo ne zmeni.
1: Što radost štrinču dava, a štrov kučovač, tuš novi drastu trava, chce zemju oblekač.

0: When I spent the summer on you.
1: Stary, da napošestrzeje, nedam viacorem zraškam, jest doroma deciomi autami, je punželo poponjo polazorilca dojšvo, je na 90-letna bil tam ze svojim autom, ze Mitsubishijom popuču, jako ona napravo do vesnej droji odpočí ze zvonije, do vesnije, zrazu ona ve kšivice do policajského auta, kiš tam steješe. 20-letne šofer so obšitem lohko zrani, a seniorkach, cože pošim zdaču nedam dalječ, Přetož zjedže tež ještě do za policajským autom stejace hore Noa, cia 50-letného. Je na 90-letná vodžaka Mitsubishija storčí dozady a zjedže znova do toho policajského voza, kotrež by se netko již o městem vobročilo, co by za něj jeho. Po tuté zražce zamuchu potom ženu skončně zadržeč auto klučík z Čazachu a přijedže vosebita fachoča, kýž pak nemožeše přes veste prašenja a průvanie zvěstči, co nie je na 90-letná pravým stavě auto vodžič. No, to trebudu dalše přepytovanie trebne.

jedna če bonna po šestčich. Na druhé serbske blido vita budeska domovinska skupina šitki sajmcu od navečora pečich cedža dženca do rozmove pšinč dže dokladne. Serbskim domne z kažovanskej rumnošči založbe to je cičim poskodže. A přeprosili su se vúčaku serbštiny na serbskim gymnáziu a basnicu Silviu Šinovu, kotra ščita vúdživky zjenuje tvorby Most přes morjo. Jutce štvortk skadžuje so Vokličanská gmeňská rada večer 7. V horče kvodnemu muži v Oklicach. A v obydlerio gmeny Kupšice moža jutce svoje prašenia vodbyčky šmeja na krajno radu u Davičaza. Jutce novičer na popečiš su prošení do jedžanje ve Bošečanskej šuli. Polada mežno na piatk. To započne so Kamenská boršč, večo šestčich na tamnišim svedženišču. Přes sú konstidženia poskyča so pisane program se športovými vúbidžovaniemi a húčbu a to na šelakých blakách miesta miestrujem ve stadione Modžine, ale tež ve staroni Sviatej Moniky abo nad vônem tohošču dokvadne program namakače internetče. Składnostnie z dotych posmiertnych narodnin Achima Brankaczka wopominaja mienio Piatk, swojo duoletno dirigenta, a z tej przyczyny su jeho mieno na wopomiensku taflu zaprzyjeli, a tuta ma so netko Piatk w 17 godzinach w starej cyrkwiczce na Radworskiej nausy znowa posvědčić, na čož su wszyscy zajmowani przeproszeni. 5 hodin, 4 stotcie.

0: nábožné slovo.
1: Svešiče dženca vod Marate Delinkovie z Nebečic.
2: V znatém kilošu spívame o smilne Božo v obrađe na mir a pokoj šuđom. Mir pokoj daraj tvoje stej, tož dajem všitkým ľuďom. Što by si myslil, že bychu vojne nám jednoho dňa mir ubili a živenie zničili? Mir je dre najúbše přeče človestva, v osobie v našem svieče v tutým češkým času. Jako kčeščenio vieme, že sú vojne a nemiry džil tutoho svieta. Hina kač mir svieta, ktorýž odvisuje od vonkunných umeneniov, fači Jezusove mir za každé živenské položenie. Jezus nám praje, što ich vám darju, je môj mir. Dám vám mir, kajký svet jen dať nemôže. Svojo mir nosí vúboký voznam ve sebi. Trebáme jen šíci v našem živeniu, v našej svojbe, v našej tovaršnosti a v našem kraju, zcela na celej zemi. Tola predovším trebáme mir v svojej útrobie a svojej duši. A tuto jedne vierne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožník sveta. Doveríme sa všetne k nemu ze svoja Mikeluša, zveč vierivých do jednoty, zo svet by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo vodcie nám če poslal. Nech skončne jedna vočernia, šir zjednoči ve víre, nech skonči so šaščepenca, nech živi sme ve mirie.
1: Tole praje Marata Delinkova z Nebečic, nadavku a zamovitosť, či tam nižšie je v osade. Cimenčine hišče. A potom bude 6 Čech.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: Se ju namakava?
2: Hišče nic.
1: Živam so pčetso, za korom na sotraju nidom namakadeš za ne pyta.
2: Vona pak zjaza čitiš banček kruče vokolo ruki, za by ju spišnišo namakava.
1: Trši, ale šo jedne nitko. Samo je snedač?
2: Može moj, haj.
1: Daš mi prošu šokoladžane gomas?
2: Prošu jara tadio, ale ty veš, tvoj šokoladžane gomas ne je jara stroje.
3: Dobre ranje, rejnje zoso znesetaj.
1: Vitej, Lexio, Josefina me jenoš kužde ranje na to dopomni, za šokoladžane gomas njestrove. Mi pak vun svodži, hotovo.
2: Ja vosanu při svoj misliju z bananu a jabukom, truškami a mlokom.
3: Najskere oboje dobre. O čim da staj prede přemyslovavoj?
2: Dosne danje meniš?
3: Haj, ništo staj na vaju čele pytavoj, abo?
1: Haj, jednu živu smoj pytavoj. Bej včera v lékarskej praxe. Tam sem dobio krivote dač. A runje, co Josefinje pokazač, z gotre je živy, je korom na sotra kredava do ruky biečeč. Ale nesmo ju tak prave namakavoj.
3: To je za lajka tiš kus k češko. Dokiš su živki małe, a leža drude upšo pod kožu. Korobne sotry su na to trenovane je namakač. Su to svojim vukubvanju zvučovali a navuknili.
1: Čeho dla su naše živy poprom votvonka mudre?
2: Haj, dobre prašenje, Tadeo. Poprom však beži přezne čave na kre. Nam pak pokazaja su živy v mudre babje.
3: To staj derje, vopkeč buavoj. Môžu vám aj to z pomocou fyziky rozkvasť?
1: Haj!
2: Haj!
3: Človeča kri je všetko červená. Šo jedne, hač je nej veľa, abo malo kyslíka. Dež pridruží so svieca na kožu, so tuta šelako vúboko zarobila. Červená barba so silnišo absorbuje. Modrá svieca so skýre zaso ročoda. Živy leža pomerne blízko pod kožu a přes tunle optický efekt skutkuje na nás reflektovaná svieca modra.
2: Ale v opravdžitosti je v živie normálne červená krv, hej?
3: Haj, tak to je. To je pravie.

0: Anet gopala damiras do botto jivadvo nachome ve serbske reči ve bokovach poskichuje hijoniko treleta skupina voko hučpnika Franka Koseka od serbske skupine Kulabula. A jeho mjahu naši kolegojo delno serbsko rozvosa při telefone, što je jim vo neušidnem poskitku takle rozpravjao to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Leca mej, juniju a juliju su ižo predstajenja mili. Za august tajke znova připovedža. Ale što to dokvatnje je? Kajž Frank Kosek praj, šak ne je dživa dvo poslovnje na čomje, ale z čoma vidžeč.
2: To bužo živa dvo při redce, živa dvo na brjogu. Tam su te povešove figure, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tem přigledovajam tam kak to njega boja v botach a co se všechno stalo.
1: Potakim bajove figure z brjoha struvija a povedaja. Na čomje nimo puacem hostčom, što su činili a doživili. Se scene vumyslili a tekste spisali su napríklad delnosarbský kulturník Michael Apel abo jako spiewa znate Gerald Schön a další. Michael Apel tež jednu z figurou sam predstají.
2: Ten jo také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo na zelené ruce.
1: Po takým literatura a samoreje raja rolu, ale tež hudžba.
2: Na tých živadlových stacionách ja by tak hlavne tam se také spiewa. A potom máme také živou muziku z Kulabulu také na Zelené Luce.
1: Hudžba na Zelené Luce, štož je jméno burkuského hostčenca, to říká večo po čumikovaniu se dá ještě koncert ze skupinu Kulabula. Z jara mnohostronským programom.
2: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, jazzové štúcky také. Máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je veľicný svet pla nás, Groin mi kvando, groin mi ga, also kvando, kvando, kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce spievaja, jemu v obsávaných štučkov ve připovědžach trochu rozkvadu a na tuto vášně je serbština přeco sobou prezentná. Tuta dvůřečnost je jim vážná, praj Frank Kosek.
2: No já myslím, až v Botách trebáme za našich turistů také ten serbský element kultury, dokudáž často neznajú, za co sú tam tie serbské pomenovania všude a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dla tohto my cíníme.
1: Kartky za taký program môže si zájimci kúpiť v Burkovách na Zelenej Luce, nemsci ríka hostčen z Grúne Eke. Raz v obmiesac, konstidženia to poskyčuja. Čomario startuje prinju túru s čomom po sprevinných groblách a čugách ve 18 hodinách. Samovo ječ a piče na čomie je postarane. A když konc augusta zaso serbske dživadvo přirece vabi a potom koncert, to bude Frank Kosek tež zaso podla.
0: Dokvadný termín je 5. zatežen 28. augusta. Snač so tutun za skupinský vúlit hoči.

A pančicach kukuje, hotuja so na svojbne svedženki žbude. Tuto nedelu v tamnejšej komunikacijskej arenje. Program je hotov, hižo planovane, ale poladame najprej raz na džensnišu sredu. Aj to su zajmce přeprošeni na druje serbske blido. Tu do budeského serbskeho domu. Budeská domovinská skupina vás přeprošuje a to od navečera pečich. To chcete s vami do rozmovy přijíš, že dokladně, ve cečím poskodže, to je tam, kdež je založba za serbský lud. A přeprosili jsou si vůčaku serbšiny na serbském gymnáziu a básnicu Silviu Šinovu, kotraž bude čítač ze svojej tvorby Mosty přes morjo. Jutře je štvrtk a to skáduje so Voklečanská gmejnská ráda večo sedmich v horče kvůdnemu muži v Voklecach. Pobydlerio gmejny Kupšice moža Jutře svoje prašenja od pečky šmeja takhle na krajnou rádu udavíča za Jutře na večo na popečich do večera sedmich v jedžorní Bošečanské šule. A poľadáme hižo na piatk, to započne so Kamenská bošť. Večo šestčich na tamnišim svedženišču znajmenša to tam na tutem blaku buče a hevak šak čenje so program šest sukunc tydenja na viacorých miestnosťach ve miestče. Poľadajče do interneta, tam namagače tiež program. Skvadnostne z totych posmiertnych narodnin Achima Brankačka vopomínaja mienio piatk svojho dôletného dirigenta a z tutej příčiny svojho meno na vopomnenskú táflu zapšieli a tuta ma so netko piatk sednač hodinách staré cirkvice na Rádvorské nause znova posvedčiť na čož sú šice zajmce přeprošení. A zejce svedča svoj 657. jubilej prvního naspomnenia s tuto sobotu od Poponacioch. A kož zajmuja stavizne se, môže si na našich stranách internete tiež rozmu s Jurijom Špitankom naposkač.

0: Ritschie Gutschik, Serbski Morsosu.
1: Agenza z Dr. Anjo Pohonchowej.
2: Niedawno sme słyšeli, co sú z rôdze krúbe wúderili. Nešta tude netrichy, si tede prajich. Vohen môže wúderiť. To je vieso vo sebe vlieču, když so přemáva deštuje, lohce možno. Před niekotrými mesacami je strašná epidemia korosče, menece Ebola v Kongu wúderiva. Tež hulka panika, nemier, aber vojna môže wúderiť. Ale za krúbe a druhé zvierata dole vieso nepšitrichy. Nimm se schak užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tutun verb má v nimčine viacero vozname, so krotrež v serbšine rozdielne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub vúvamava, susod vama kamenie z múrie, jate je so z jastva vúdobil, a tak susod iš krúbe z rôdže vúdobili. A když je nichtu nešto hubine zjet, potom vunta šitko vublova. V Nimčine existuje nimo toho vjazbe, kajš in tränen oder jubel ausbrechen. Dule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka, abo zajuska. Tu iš ljubi připosluchario, serbšina je bohata na variantach, ale prav namakač ne je pšeco jednore.
1: Prej dr. Anja Pohonchowa, reče spetnica Budeskim serbskim institutče. Sedam hodin sednačje.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobro ranje. Srpski ljudovi ansambl predstavi novi rajni dobje dohromady 21. premiéru a prapremiéru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka, včera kije zazběhy budyšině vozivil. Ansambl zladuje lica s dobom na cíletne vobstače Mordžinské rejovanské skupiny Vužičanská rapsodia. Dale sú 4 symfonijské koncerty planované, prvý verš bude hudobný svedčen v Smochčicach pod titulom Srbské noci, kiž odmieje sa tuto konstitúdenia kubvanišču svätého Bena. Viace o novej rajnej dobe zoniče ešte raz bio vusovania. V Vulkej Dubrave má do leta 2029 medicínsko-zastaranský centrum MVZ nastač a to tvareniu nedešeho krajného ambulatória. Rada zviazka gmínu Radvo Vulka Dubrava Malešece je včera kooperacijské zričenie s investorom obsamknula. S tutým zričenom môže so zústineju odcentren GmbH vo spichovanské sredky za přetvar objekta pracovač. Zamovíči chce ja dohromady 1 milión euro investovač. Deponia ve Vietrove je miestom na svoju dovolenú veľkosť rozrostva. Kež v obkruči jednáčel Johannes Mar našemu zčelaki, sú ju vo 8 hektarov na netko 24 hektarov povečili. Odlenče je na zime maja tiež svoj skupší pravu za redženie vody z deponie. Dotal by ju externe redžič dali. Na Vietrovské deponii skladuje odpadky klasy C, to sú miestrujem tvarské odpadky s azbestom, zanerodžená zemia a odpadky z industrie. Vone pšindu vonie ze Sakskie a susodných zviazkových krajov, malé podžil tiež z Ukraja. Nesvačanská gmina kúpi si 2 agregátaj za núzovú milinu, tomu je gminská rada včera přizvoliva. Zuma nedže cina 4500 euro zapfači so nimale kompletne přes sakske spichovanie a z podpiru v okresnie nalutovanie. 5 dalších dňov dupku pak sú krutkodobne ze zvierneho džela posiedženia do nezavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praji, zobie to na prostvu radžičelu. Tak nie so včera, kež plánované, zjavne vo nových pfačiznách za žarovanskú halu na Nesvačanským kirchove diskutovalo a tešnic vo přichodných staršískych přiražkách Nesvačanský pistovaní. Kamencu přijotuje so na letušu boršč, kotraž so piatk zahají. Včera sú dobrovoľní na dvore Lessingového gymnázia ranku za svedžen vili, ženca činia to na tohošču a pri nivyši šuli. Kamenská boršč započne so potom piatk s koncertom dujeriu a traje až do přichodného štvrtka. Veršky sú tradicionálne čahy šuleriu bývých trastach a s kvitkami, keštiž ubeđovanie cilcu. A to one bychú naše povešče, kýž namakáče cvý džin a cvý vúľkosti na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca miniaty, šire, tezy s vunčnými votryskami votrania je so tu budešine ižo rene podešťovalo. Biehu dňa potom drúde svunco vo sebe popudňu pak zaso švíle a s blakami tiež rímania a to šopši maximálne 24 stopňach.
2: Jeli je što z vás tam popočuł, my z Krakecami a Bošecami we Kupšiskej gmenie je so nezbožo stało dla to, so tam vopkat kopi. Odladajú o to, nám žiadne vopkatne pokyvy nepředleža, dobré ranie a příjemnú jezbu do dženc nižšie srede 4 po napôsmyche.
0: Srbský rozvoz.

Anet gomam tu informatio ves vojske nalež nosči ili nesče to hižo svišali. Srpski rozbost unšak vuseva analogne s antenu na UKW 100,4 a to tež ve přichodže tak vostane, kaž če to zvučeni, ale če odlato takle vuzbehuju od 1. septembra so UKW frekvence za tušte MDR-skih programov vodšaltuja, to potrichi mestrujem MDR Kultur, MDR Jump, a tež naše budeske regionalne nimske vusevanje, to potekim reka tež teze z našo budeskeho studija. Tute programe možete z 1. septembra jenoš išče digitalne svišeč, najlepe přes DAB. Kaž prajne, Srpski rozbos vuseva dale na UKW frekvence 100,4, kaž sčeto zvučeni, a tu svišiče potom tež přece zaso, napšikvat Veroniku Kalinučcinu, Denisa Vencla, Holaski, abo skupinu Nodoba, abo kaž netka Oskara Cimsa.

0: Ronja Hackle, so se Schulze, Noatschkojo, svoje Schulze, Gedite, Wotto, Sali, Ahija, Jenatscha, so, so, so, se, Psychot, nem Prinim, Letnikom, Sabira, me Beutek, Gims, Jitschimi, Gischrze, Jack, Letu, Doschle.
1: Wotschim, so, Jensa, Rano, Ritschi. A, sto, Chitame, Vinuina.
2: Hi, Arunja, wo tut es, serbskich neu nach aktuellem Wudacu menuiz je za zakvadnu šulu Pšizevič, to je netko važne, a referentka za zjavnostne dživo pola krajnao zareda za šulu a kubvanje lazub. Votmoveš milenc ričceni na prašenja prine bi dida maja so dživči tam Pšizevič, di budiši nekruščicach, pančicach, voklecach, radvoju a rajbicach, potekim na serbskih šulach. Dobie od 1. augusta do 15. septembra je netko kvile, to je do šulskeho poriada za zakladne šule po cojej Sakske tak zapisane. Přichodne prašenje novi nobi, što dobia starši vopkeč bovač, ladajo tež na serbske rečne vumeni na dječi, kiš cedža jako šulc novačce na tutih šulach vuknič, votmo a lazo pso na menovanych serbskih zakladnych šulach vučuja po vučpnym planje serbska zakladna šula. To reka votpovedny vučpny plan navjazuje na individualne serbski rečne stav, kajš tež na rožene znajomoš a nazonjenja dječi z předšulského přisvojenja reče. Tute so potom našuli systematice dale vuvivaja, tak pisaja serbske novine. A kak je to na serbšinu vuvučovacih zakladnych šulach, tež te šako dava, a na tých zakladnych šulach vuvučuja po vučpnym planje, ja cituju, intenzívne vuknenje rečo. Serbšina potekim tam jako cuza reč. Odpovedny vučpny plan ma zamier dzieciom od prvního letnika zamierne serbsku reč zbližiť a im krok po kroku základné kompetencie pri sluchaniu, čítaniu, písaniu a tak dále sposredkovať. A to tiež zrozumenie za serbsku kultúru k tomu sluša, rečne znajomosti serbšine nie sú tam v umenenie za vopyt šule, skýria tvária vúčba na pôšitku nech rečných kmanoščach dzieci v jeho mačoščine. Serbšinu potekým zavedú na šuli ako cudzú reč, systematice po starobe, přizivenia odpovedia tiež tam tomu za serbske základné šule. Potekým telko gramiky tých, kýž so netko ižo takrát zmyslu noša svoje dzieco k letu došledať.

0: Čiže hodlá? Kak? Što? Lexia, prosím so.
1: Se ju namakava?
2: Hišče nic.
1: Čívam so pčetso, so korom na sotra ju nydom namakadeš za nej pyta.
2: Vona pak zjaza čitiš bančik kruče vokolo ruky, so by ju spišnišo namakava.
1: Trši, ale šo jedne nitko. Co moj snidač?
2: Može moj, haj.
1: Daš mi prosu šokoladžane gomas?
2: Prosu jara tadio. Ale ty vieš, tvoj šokoladžane gomas nie je jara struje.
3: Dobre ranje. Rejnje zoso znesetaj.
1: Vitaj, Lexio. Josefina me jenoš kujšte ranje na to dopomni, za šokoladžane gomas nie struje. Mi pak von svoji. Hotovo.
2: Ja vosanu při svoj mysliu s banánu a jabukom, truškami a mlokom.
3: Najskýre oboje dobre. O čím das taj prede přemyslovavoj?
2: To snedanje meniš?
3: Haj, ništo staj na vaju čile pytavoj, abo?
1: Haj, jednu živu smoj pytavoj. Bych čera v lékarskej praxe. Tam som dovio krivote dač. A runde, co Josefinie pokazač, z kotre je živy, je korom na sotra kredava do ruky biečeč. Ale nesmo ju tak prave namakavoj.
3: To je za lajka tiež kusk češko. Dokež sú živky małe a leža drude úpšo pod kožu. Korobne sotry sú na to trénované je namakač. Sú to svojim vúkubaniu zvúčovali a navúknili.
1: Čeho dla sú naše živy poprom votvonka mudre?
2: Haj, dobre prašenie, Tadeo. Poprom však beží přez ne čave na kry. Nám pak pokazajú sú živy v mudrej babie.
3: To staj derie vopkeč buavoj. Môžu vám aj to z pomocou fyziky rozkvasť?
2: Haj, haj!
3: Človeča kry je přeco červená. Šo jedne, hač je nej veľa abo malo kyslíka. Dež přidruží so svieca na kožu, so tuta šelako vúboko zarobila. Červená barba so silnišo absorbuje. Modrá svieca so skýre zaso ročoda. Živy leža pomerne blízko pod kožu a přes tunle optický efekt skutkuje na nás reflektovaná svieca modrá.
2: Ale v opravdžitosti je v živie normálne červená kry, haj?
3: Haj, tak to je. To je pravie.

0: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobro ranje. Serbski ludo ensemble predstaje novi rajni dobije doromady 21. premiéru a prapremiéru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka a čerakije zazby i budešenje vozivil. Ensemble zladuje lica s dobom na cíletne obstače Možinske riovanske skupine Vužičanska rapsodia. Dale sú 4 symfonijske koncerty planované. Prini Verschk budže hučbne svedžen smohčicach pod titulom Serbske noce, kiš odmeje so tutunkun stydženja kubvanišču Svjatoho Bena. Ve Vujke Dubrave ma do leta 2029 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarinju njedušeho krajneho ambulatoria. Rada Zvjerska gmenu Radvo Vujka Dubrava Malešece je v utoru kooperacijske zričenje s investorom obzamknula. S tutem zričenjo može so zusti neju Ortscentren GmbH v spisovanske sredki za pšetva objekta pracovač. Zamovići chceđa doroma do 1 milijon euro investovač. Deponija ve Vitrove je mjestom na svoju dovoljenu vulkost rozrostva. Kež v obkruči jednačel Johannes Ma našemu zčelaki, su ju vo 8 hektaru na netko 24 hektaru povečili. Od lojnče je nazume maja tež svoj skupši pravu za ređenje vode z deponije. Dotal bi ju externi ređič dali. Na vitruski deponiji skladuja odpadki klasu C, to su mestrujem tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemlja a odpadki z industrije. Vone pšindu vonje ze Sakskeje a susodnych zvjerskovych krajov mały podžel tež z Ukraja. Nesvačanska gmina kupi si 2 agregataj za nuzovu milinu, tomu je gminska rada čera přizvoliva. Zuma neđe cina 4500 euro zapvači so nimale kompletnje přes sakske spichovanje a s podpiru okresneje nalutovanje. 5 dalších dňoch dybko pak sú krutkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praj, so by to na prostvu radičelo. Tak nie so čera, kež plánované, zjavne vo nôh pači znach za žarovanskú halu na Nesvačanským kirchove diskutovalo. A tiež nic vo přichodných staršijských přiražkách Nesvačanské pistovani. Šulšecach pola Kulova steje toarstvo Bratrostvo a Vesna Mođina s pomocou Vesnanu jevišo kulturného domu ponuvivoj. Kaž kulovski mješčanski zariac žili, by to možno s pomocou regionálneho budžeja Lido, tak ma jevišo netko tiež nové zaujšk a elektriku. Kočinje možach u to runja z Lidorovoch penies novú taflu s informáciami vo sú sotovič dač. Vona steje nakromie sú, čiž stety šrajkaniščo a odpočniščo za pučovariu. Kamencu přihotuje so na letušu boršč, kotraž so piatk zahají. Čera su dobrovoľni na dvore Lessingovoho gymnázia Ranku za svedžen vili, dženca činia to na tohošču a prinivši šuli. Kamenská boršč započne so potom piatk s koncertom dujeriu a traje hač do přichodného štvrtka. Verschky sú tradicionálne čaji, šuleri o bývých trastách a skvitkami, kaž tiež u ubeđovania cilco. A to bych učencnejšie povesť, kiž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Ostanie dženca mive a miniate, dosade so slunco pokaza, trochu vici, kote je popudňu švíjele a znova rímania, a to šopši maximálne 24 stopniach.
2: Tam je s krakecami a bošecami, to tam še přeco so trochu vopka tači, a jeden vyskač ste na S4-10, tam ši v odpočce nebylčice na smer ježu, tam smieče 7-10, nic spiešnejšo ječ. 4, po napođuje Čech.
0: Serbský rozvoz.

0: Julius Paszka, romadze ze sprenne serbskej kulturne brigadu tolebie, wosom hodzin cia posta netko je čas za maratu delenku z Nibelčic.
1: Nábožné slovo.
2: V znatym kilošu spiewamy o smilne Božo v obradzie na mir a pokoj šudžom. Mir pokoj daraj tvojestej, tož dajem všetkým ľuďom. Što by si myslil, že bychu vojne nám jednoho dňa mir robili a živenie zničili? Mir je dre najúbšie přeče čvojestva, v osobie v našem svieče v tutym češkym času. Jako k češčenio vieme, že sú vojne a nemiry džil tutoho svieta. Hina kač mir svieta, ktorýž odvisuje od vonkunných umeneniu, fači Jezusove mir za každé živenské položenie. Jezus nám praji, što ich vam darju je moj mir. Dam vam mir, kajki svet jun dač ne može. Svoj mir nosi vuboki voznam ve sebi. Trebame jun šice v našim živenju, v našej svojbe, v našej tovaršnosti, a v našim kraju, s cva na cvej zemi. Tola predovšim trebame mir v svoji utrobje a svoji duši. A tute jedne virne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožnik sveta. Doveríme sa všetne k nemu ze svoja Mikeluša, zvič vierivých do jednoty, zo svět by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo vodcie nám če poslal. Nech skončne jedna vočenia, šir zjednočí ve víre, nech skončí so šaščepenca, nech živí sme ve mirie.
0: Prajmarata Delenkova z Nibelčic, venadavko a zamovitosť či tamniši.

0: Ja, ja, du hast schon bei letzten Ferien, wo du schon in Brambos gehst, und dann hast du die Familie, die du sagst, das letzte Stola, wo du schon pomogłem do swojej domuny, to gulasz zupełnie, że zase szula zachopio. Tak nasz mieniowidnik Kitok Szyżank ze swoją familią, a win nie burza wam nin to serskie mier rozkwadowasz, ako to gotuje huacy w naszym programie, ten raz, co wam w swoim Dovolu ulicu váš, což jo ve Dovolu v Ukraju doživil s menšinovou řecu, jo byl za něho, kdo ním raz něco kradu nového.
1: Jsme byli v Letiské, dokrátně v kraju Kurzeme abo Kurland. To je rětný kraj, má vo lůži věle natury, ale trajo veljen dvojko, jež tam a příš zase sledk. Ale to je jano případla gronjene. Važnej za nás jo, až tam teke jo riecna mienčina. To sú livy, abo livone, a při droze sú dvoje riecne tofle, zmienim s v letiskej a v liviskej riece, a to jatne jo rono tak velike pisane ako to druge. Přitom ja som miel riecne problém, a zaviesče viele vod vás, teke by to mieli. Obe riece nie istej slovenskej. Letiska riec jo baltiska, a liviska jo finno-ugriska, a jo přizbežbna s finskiju a s estniskiju riecu. A cogodla to jo za nás problém? Dokulaš my tam nic nie rozmejome, a nie možeme speznaš, co by mogova štycež v tych mieniach. V slovenských krajach to ga jo relativ nilaško, ale tam v letiskej abo v liviskej som se zu ako analfabet, to jo bylo zajemne nazgenjenje a teke čocho frustrirujúce. Livisku mienčinu dajo žinca jano hešči ve 12 sach při Brjogu Mörja a ve velikých miestach, žož viele ľuži jo šieknuvo ve zachadných lečasetkách. Livy majú svoje institúcie, samo oficiálny status ako indigeniský ľud, ale jo jano niekak čižasča mamino riecnych pejedajú. Jo. Napšaudu nic čižasča tysac, ale napšaudu jano čižasča. A ešte nekotare 100 ľuži, ketareš to uknú. Pejedar jo dolnoserbské riece zaviesče jo viecej. By mega ešte viece v livách ulicovaš, ale za to usčivanie by to bylo převiele. A co ešte dodaš, až to jo byl dovol s familiou a žetná fachová exkurzia, a s takým nejsom se cevecás jano s livami zabieral.
0: Jo, dovolové impresie sú to byli, ako jo nám sobo přinias menovidnik Kitok Szyżank. Tam ja raz miel problémy uzgeniš, večo menia přijdu a co ve znameniu. Joko zase svišiš o přijduci týžen pětk a pen bužo vám zase, akošto na to zvúcone serske mie rozkvadovaš.